0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

se vrací, tak u srdce mě sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran, mám v duši

že se vůbec necítím hodna stát na tomto místě. Stojím před vámi ve veliké pokoře a uvědomuji si, že je to možné jenom z Boží milosti, ve které Pán Bůh může použít ke službě i mě. Protože bez této milosti bych vám neměla vůbec co říct. Neměla bych o čem mluvit. Neočekávejte ode mne hluboký teologický vhled do tématu, jako jste slyšeli dopoledne od tak velmi obdarované sestry z Košic, která nám to tak krásně postupně vyjádřila od A do K. Obdivuji tuto schopnost a uvědomuji si i to, že každá jsme jiná. A ten můj referát bude mít více podobu svědectví. Svědectví o veliké Boží lásce, o tom, co jsem v životě s Pánem Ježíšem prožívala já, a o tom, že jsem přesvědčená, že jedině tato Boží láska nás může dovést k tomu, abychom byli schopné a ochotné naplnit úděl, který pro nás Pán Bůh připravil. Dovolte mi přečíst Žalm 32, 1., 5. a 8. verš. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své nevěrnosti, ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl za plesa všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Aby réva vydala dobrou úrodu, vinař odřezává suché větvičky, které už nerodí, ale nechává tam tu část, ze které vyraší nová větvička. A tak jedná Pán Bůh i v našem životě. Odřezává jen to, co je špatné, co už nerodí. Dává nám novou šanci sladit náš život s jeho vůlí. Vede nás k tomu, co pro nás naplánoval. Aby vinař z hroznů dostal potřebnou šťávu, musí použít lis. A lisem je pro každou z nás něco jiného. Pán Bůh ví, co způsobí, abychom se stali pokorné a použitelné pro přijmutí jeho plánu. V Římanům 8:28, a už to tady zaznělo, čteme, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. To znamená, že si nevybírám, co mně se líbí a nelíbí, že přijímám jenom to, co by se mi zdálo, že je dobré. Přijímám do života to, co Pán Bůh vidí, že je dobré. Nejsou to naše záměry, ale Boží plán pro každou z nás. Často se nám zdá, že naše cesta, kterou nás Pán Bůh vede, je příliš strmá, příliš dlouhá nebo příliš pomalá. Je dobré si uvědomit, že Pán Bůh ví a věděl o té cestě, kterou kráčím dnes, dávno, než ten dnešek nastal. Věděl o trápeních, která mě potkaly, která řeším právě teď a ta, která mě čekají. Někdy nás napadá mnoho otázek. Pane Bože, proč je má cesta tak těžká? Myslíš to vážně, že mě přidáváš další trápení, když už se mi zdá, že nemohu dál? Chtěli bychom Pánu Bohu pomáhat. A protože vidíme jasné řešení jenom z našeho lidského pohledu, snažíme se chopit situace.
Znáte všichni příběh Sáry. V Božím slově o ní čteme, že to byla žena, která také chtěla Pánu Bohu pomáhat. A nechtěla čekat na řešení situace, až situaci řešila sama. Vybočila z cesty víry. Připravila si mnoho bolesti. Sára přišla o pokoj v rodině kvůli vlastnímu špatnému rozhodnutí. Hagar, která porodila syna, nakonec musí utéct. Ale Pán Bůh to všechno vidí a ví a koná podle jeho vůle. Dlouhých 90 roků Pán Bůh Sáru připravuje na uskutečnění jeho záměru. Boží výchova nebyla marná a Sára přijala svůj úděl a nakonec se stává ženou podle Boží vůle a nositelkou linie víry. V Izajáši 52:11 čteme: Pohleďte na Abrahama, svého otce, a Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Čteme i o mužích, které si Pán Bůh přivolal, a mnoho příběhů v Bibli je o tom, jakým způsobem Pán Bůh připravoval lidi k přijmutí svého údělu. Když Pán Bůh povolával Mojžíše pro jeho úkol vyvedení izraelského lidu z egyptského otroctví, věděl, že potřebuje Mojžíše, který bude pokorný. Věděl, že ho vyvede na poušť a neuvěřitelných 40 let ho připravoval. Vedl ho na místo, kde si mohl doplnit to, co chybělo jeho charakteru. A Pán Bůh ho vyučil. I když Mojžíš má zpočátku výmluvy a nechce se mu do toho, co Pán Bůh připravil, Pán Bůh své záměry koná, jak on chce, v čase, který on zná nejlépe a ví, jak Mojžíše připravit. Pán Bůh zná i každou z nás a pro ten úděl nás každou připraví. V Izajáši 56. kapitole 8. až 9. verš čteme: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Přijmout svůj úděl, co to znamená? Znamená to přijmout a respektovat Boží svrchovanost nade vším, co se v mém životě odehrálo, čím procházím právě v tuto chvíli a čím budu muset v budoucnosti projít. Boží svrchovanost znamená, že to, co Pán Bůh naplánoval pro náš život, navzdory všem okolnostem uskuteční, protože pro Pána Boha není nic a nikdo překážkou. Pán Bůh říká: jsem. On je v minulosti, je v přítomnosti, je v budoucnosti, je stále stejný, je ten, který je. Poslušnost v Boží svrchovanosti. Jsme ochotné poslechnout Boží hlas, který zpočátku mluví tiše? Pán Bůh používá někdy i důrazné zaburácení. Někdy je to v našem životě tak, že nám Pán Bůh musí něco vzít, abychom se dokázali zastavit a zaměřit se na něho. Bere nám většinou to, co se nám líbí, na čem si zakládáme a na čem nám záleží. A do našich stojatých vod pustí Pán Bůh proud jeho oživující moci, kterým nás vzkřísí k novému životu. K životu, kdy přijmeme svůj úděl se vším, co je v Boží svrchovanosti pro něj připraveno. Staneme se pokornými a v té chvíli dobře slyšíme ten tichý hlas. Jakým způsobem Pán Bůh hovoří? Jsou to nejrůznější cesty ztrát, bolesti, nemoci, osamocení,
Nesnadné soužití s manželem, dětmi, stárnoucí rodiče, trpící děti. Sami nejlépe víte, kdy, jak a čím k vám Pán Bůh hovoří. Ztráta hmotných věcí je sice nepříjemná, ale nahraditelná. Vykradený dům, ukradené auto, peníze, to všechno je nepříjemné, ale zároveň příležitost pro druhé nám pomoci. A je to nahraditelné. Někdy nám ale Pán Bůh bere to, co hodně milujeme a co je nenahraditelné. A to jsou naši nejbližší, naše rodina. Jindy je to zdraví. Pán Bůh nás chce připravit na přijmutí údělu i tímto způsobem. Chce nechat vyniknout to, co do nás vložil. Té boží řeči můžeme rozumět jenom my sami, protože ke každé z nás Pán Bůh mluví jinou řečí, tak abychom mu porozuměli. Boží láska je někdy i tvrdá. Pán Bůh od nás očekává poslušnost a neposlušnost tresta. Neposlušnost je hřích, který vyhnal Adama a Evu z ráje. I dnes nás vede neposlušnost do vyhnanství. Ztrácíme se a utápíme v pomyslných radostech a nevidíme to, co vidí Pán Bůh ve všech souvislostech. Pán Bůh zná i tu tvrdou lásku a svede neposlušnost do vyhnanství. Ztrácíme se a utápíme v pomyslných radostech a nevidíme to, co vidí Pán Bůh ve všech souvislostech. Pán Bůh zná i tu tvrdou lásku a je to způsob, kterým nám

ve veliké duchovní chudobě přišlo zastavení. Jak přijmout svůj úděl, když bolest drtí srdce? To, co chci říct, se stalo před 24 lety. Jednoho sobotního dopoledne odjel syn na motorce, kterou dostal 16. narozeninám. Do té doby stále opravoval nějakou starou. Stalo se to nedaleko našeho domu, mimo Prahu, kde jsem já v tu chvíli měla nádobí a slyšela jsem houkačku, ale netušila jsem, že jede pro mého syna. Řidič nákladňáku, který zastavil před ním, si chtěl povídat se ženou, která právě procházela kolem. Přestože syn měl helmu a minimální rychlost, došlo k poranění spánku a krvácení do mozku. Sousedé přivolali manžela, který byl u Martina až do odjezdu sanitky, která ho naložila, a zatímco já jsem čekala doma na zprávu, co se stalo, jsem si nedokázala představit nic horšího, než že můj syn bude mít zase zkažené prázdniny, protože se to stalo v červenci. A nebo to byla ta nejčernější myšlenka, co když se stalo něco vážného a můj syn zůstane na vozíku. Byly to nepředstavitelně dlouhé minuty čekání a úzkosti. Chtělo se mi omdlít a necítit vůbec tu strašnou úzkost, kterou jsem nikdy předtím nezažila a nerozuměla jí. Moje modlitba se omezila na volání tří slov. Pane Bože, zachraň ho. Když se manžel vrátil, viděla jsem na jeho výrazu, že se stalo něco hrozného, ale opravdu nejtěžší bylo slyšet z jeho úst, že Martin při převozu zemřel. V mém životě nastal zlom. Bylo to něco, co jsem si do té chvíle nedokázala představit. Ale věděla jsem s jistotou, že to je Boží řeč ke mně. Byla jsem si vědoma toho, že jsem zklamala rodiče, protože jsem si vzala nevěřícího manžela, který sice pocházel z katolické rodiny, ale v té rodině neznali živou víru s Pánem Ježíšem. Věřila jsem, že se to změní po svatbě, ale pomalu jsem se podřizovala víc rodině manžela a nenašla sílu se vzepřít. Moje víra dřímala v podobě smrti syna. Přišlo probuzení z dřímoty a Boží hlas říkal: už dost dlouho jsem se díval na tvoji neposlušnost. Pán Bůh pro mě měl připravenou, ale i otevřenou náruč, kde jsem nemusela vysvětlovat, co se stalo, co prožívám. A bylo tak snadné v této chvíli si kleknout a vyznávat. A ta moje modlitba v prvních dnech byla modlitba beze slov, jenom potoky slz, protože to byla bolest, kterou jsem musela vyplakat. A přicházela po té modlitbě veliká úleva. Začala jsem denně číst slovo a v něm jsem nacházela mnoho útěchy a navzdoru tomu všemu jsem prožívala zvláštní pokoj. Věděla jsem, že Pán Bůh dopustil do mého života ztrátu jako zlom, skrze který mě vede k novému životu s ním. Bylo to tak zvláštní prožívat smutek a zároveň radost. Jedno oko plakalo radostí a druhé smutkem. Proto máme oči dvě. Byly to jistě i vyslyšené modlitby mých rodičů, kteří se za mě celou moji rodinu věrně modlili. I v době, kdy jsem Pána Boha nedávala na první místo. Milovali mě a proto volali k Pánu Bohu o pomoc, tak jak to nyní dělám já za svoji dceru. Život v rodině pokračoval dál. Učili jsme se žít, každý se svou bolestí. Snažila jsem se manželovi říci o tom, jak mě Pán Bůh pomáhá, uzdravuje moji bolest, ale nechtěl o tom hovořit. Chodil často na hřbitov, kde s bolestí se vypovídával. Pro manžela se otevírala právě nová možnost zapomenutí a tím bylo podnikání. Začal hodně pracovat, velmi se mu dařilo hned v začátku, měl mnoho známých.

mohlo realizovat a nechal se pohltit prací. 3 roky potom, co zemřel syn, přichází do mého života další zastavení. Manžel jel na výstavu do Brna a už se z cesty nevrátil. Havaroval na brněnské dálnici, jeho vůz v mírné zatáčce vybočil z dálnice a on zůstal v autě na místě mrtev. Můj život se zastavil podruhé, bylo mi 39 let a byla jsem vdovou. A musím říci, že tentokrát to nebylo tak hrozné, protože jsem měla vedle sebe toho, který mi zaslíbil pomoc. Toho, který ovšem věděl. Z rodiny zůstaly sice trosky, já a moje 13letá dcera, která mi byla velikou oporou, mnohému jsme se učili společně, začali jsme pravidelně chodit do sboru a bylo nádherné vnímat, jak Pán Ježíš v tom, čem jsem selhala já jako matka, on přikryl a připravil dceru pro přijetí jeho lásky. Když byla dcera křtěná, uvědomila jsem si, že nemohu prožít větší radost a spokojenost, než v tuto chvíli. Byla jsem si vědoma, že to je jen a jen Boží milost. Jsem Pánu opravdu vděčná za veliké bohatství zkušeností, které mám s ním. Bylo to dobrodružství vidět, jak proměňoval situace mého života a řešil z mého pohledu neřešitelné. Když jsem zůstala bezradně stát před začatým rekonstruovaným domem jen z půlky střechy, když manžel zemřel, nevěděla jsem o stavbě vůbec nic, nevěděla jsem ani, kde je složený materiál, kde mám hledat řemeslníky, čím je zaplatím a tak dále. Ale měla jsem opravdu toho nejlepšího průvodce, který mě vedl, posílal lidi a dům se podařilo s Boží pomocí dokončit. Milovat znamená sloužit. Mnoho mě bylo odpuštěno. Mnoho mohu milovat. Milovat znamená opravdu sloužit. Náš život se může stát životem bez všedních dnů, když se ozdobíme skutky služby a víry. Poslušnost a odevzdání každé minuty dnešního dne i všech budoucích pod Boží kontrolu. Odevzdejme naše seznamy jemu a náš život bude plynout bez stresu a strachu. Nechtějme držet náš život pod kontrolou a nechme vedení našeho života tomu, který zná všechny souvislosti, dopustí i to, co bolí, ale zároveň má pro nás připraveno to, čím ránu obváže. Jak jsem obstála v přijmutí svého údělu, mi jednou Pán Bůh řekne a každé z vás, já jen vím to, že bych si sama nikdy tento úděl nevybrala. Vím, že to tajemství přijmutí znamená zůstat pod vlivem Božího slova a přijmout Boží svrchovanost nade vším, co do mého života vpustí, ať je to cokoliv. On používá naše zlomená srdce i proto, aby někomu jinému ukázal život. Vzpomínám si, že když Pán Bůh začal mé srdce proměňovat a přibližovat k sobě, služba jiným se stala náplní mého života. V té době jsem pracovala v Home Care, což byla soukromá organizace poskytující zdravotní službu v domácnosti. Bylo to jenom pár dnů po pohřbu mého manžela. Chodila jsem do rodiny manželů, kteří se přistěhovali z Brna do Prahy. Zůstali v Praze úplně opuštěni, protože dcera, kvůli které se přistěhovala, musela pracovně odejít do ciziny. Oba byli už v důchodovém věku. Zůstali sami a bez rodiny a přátel. Oba byli lékaři. Paní byla po operaci páteře a zůstala na vozíku. Jednou, když se vrátila z vyšetření z nemocnice domů, nemohla se dostat do bytu. Její manžel se oběsil na klice vchodových dveří.
Byla to děsivá situace. Rozuměla jsem tomu, když jsem za tou paní přišla a mohla být u toho. Věděla jsem, jak se zorientovat, protože jsem pár dní předtím zařizovala pohřeb svého manžela. A bylo potěšující, že tato paní neodmítla Boží slovo, protože jsme mohli spolu číst Žalm 23, který měl její manžel založený v Bibli otevřené na jeho psacím stole. Říkala, že teprve nedávno začal číst Bibli. Nepochybovala jsem o tom, že v tu chvíli jsem na správném místě právě já, kdo může této ženě posloužit. Mohla jsem jí v zármutku být nablízku, plakat s ní, rozuměla jsem její ztrátě, protože jsem měla podobný úděl. Izajáš 61.1 píše, duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Má i pro mne Pán Bůh povolání? Nezáleží na nás, kolik cítíme v sobě síly jít dál a pomáhat druhým, ale na tom, jak odevzdaně chceme následovat Pána Ježíše a hledat jeho vůli. Dejme si otevřít zrak pro povolání, které má Pán Bůh pro každou z nás. Jsme povolané k následování cesty víry. Je na nás, zda chceme odstranit haraburdí z našeho života, kterým je naše lidské chtění, anebo se necháme vést mistrem, který ví, k čemu nás připravil a k čemu nás povolává, kam, kdy a ke komu nás pošle. On pro tebe i pro mě připravil schůdnou cestu pro zítřejší den a povolání ke službě. Na nic a na nikoho nezapomněl. Cesty návratu. Můj návrat na cestu za ním vedl přes bolest a ztráty. Tvá cesta k němu blíž je jiná. Třeba musíš snášet nesnadné charaktery, musíš přijmout těžkou nemoc. To vše proto, aby i v nás dozrál křesťanský charakter a dokázali jsme přijmout ten úděl, který pro nás připravil. Žádná zkouška není zbytečná, protože v Boží svrchovanosti zkoušky přichází ve správné etapě života, ve správný čas a nikdy ne nad naše síly. Nechtějme měnit okolnosti, nechme růst víru. Ptejme se sami sebe. Jsou mé oči opravdu upřené na Pána Ježíše a pravdy Božího slova? Nebo jsou zaměřené na okolnosti? Vždycky bude záležet na úhlu pohledu. Mohu vidět krásně rozkvetlý strom, modrou oblohu, zářivé slunce, anebo budu vidět prach, špínu a bláto. A my máme to privilegium, a to jsme zde už slyšeli, hledět vzhůru, číst Boží slovo a nasávat jeho pravdy. Protože okolnosti se mění, ale pravda Božího slova zůstává stále stejná. K růstu potřebujeme víru, která vydrží i v době, kdy Pánu Bohu nerozumíme. Jsme povolané k víře a poslušnosti. On, svrchovaný Bůh, má vše pod kontrolou a zasáhne Boží mocí. Změní to, co z lidského pohledu je nemožné. Někdy můžeme vidět problém ve zpětném zrcátku našeho života. Proč Pán Bůh dopustil ty zlomové situace? Proč nás vedl na poušť života? Osobně vyznávám se žalmistou, že mi bylo k dobrému pobýt v trápení. Naučme se počítat v životě s Boží svrchovaností a nasávejme Boží pravdy. A naučme se důvěřovat Hospodinu, který má moc měnit okolnost i lidi.
a připravuje nás předem pro přijmutí našeho údělu. Vyznejme, že i když náš život nebude podle našich očekávání, i když naše představy budou jiné, i když nám rodiče nedají to, co potřebujeme, i když nikdy nebudu mít manžela, i když nikdy nebudu mít dítě, i když mé dítě odejde od Pána Ježíše, já přijímám svůj úděl, protože věřím svrchovanému Pánu Bohu. A dovolte mi na závěr přečíst nádherné vyznání víry z proroka Abakuka ze 3. kapitoly 17. až 19. verš. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlavech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hybité jako nohy laně. Po posvátných návrších mi dává šlapat. Amen.

0: Milé sestry, milí bratři, slyšeli jste velmi silné svědectví Helenky Pčelákové, co všechno prožila. A mohu vám říct, že také rozumím tomu, jak je zatížené srdce matky, jak je těžké srdce matky, když jí umírá syn, protože jsem také měla možnost sedět u lůžka, kde mi umíral můj syn, když měl teprve nedožitých 35 roků. A když ten život z jeho těla unikal, chtěla jsem ho zastavit, ale nešlo to. To už zkrátka nejde. Je to rozhodnutí toho, kdo je svrchovaný a kdo je pánem života i smrti. A vím, že to, co se všechno stane, je v jeho ruce. On ví, proč to je. My to nevíme, ale věříme mu. A protože rozumím té mamince, tak rozumím teď i mamince Tomáše Kryšky. Když jsme se před chvíličkou dozvěděli zprávu úplně čerstvou, že Tomášovi se velmi zhoršil jeho zdravotní stav. Tak bych vás chtěla moc poprosit, aby jsme se všichni postavili a modlili se za něho a za jeho rodinu. Prosím. U tebe jsou všechny naše životy uloženy ve tvé ruce a tebe doufáme, tobě věříme. Tobě jsme se vydali do rukou, utíkáme se do tvé náruče a tak tě chceme v tuto chvíli prosit za Tomáše, aby se nad ním smiloval, aby ho vzal do tvých rukou, aby si ho vedl podle tvé vůle, tak jak ty máš s ním ten tvůj dokonalý plán. Pane Ježíši, prosíme tě o za jeho život, prosíme tě, aby ho zachoval, aby mu dal sílu, aby vydržel všechno, co ho čeká. Pane náš drahý, prosíme tě za jeho maminku, aby si ji posiloval v těchto těžkých pro ní chvílích, aby si ji dal sílu ke všemu, co teď prožívá v srdci. Aby si ji pomohl, aby si ji vzal do tvé milující náruče. Prosím tě za Esterku a za její děti, aby si je posiloval a aby si je držel, aby si jim požehnal celé jejich rodině. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za všecko. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.